0: Planeta Země je krásná, ale křehká. Rostoucí teploty, extrémní počasí a mizející ekosystémy jsou důkazem toho, že změna klimatu už není jen vzdálená hrozba. Klima se reálně mění a pro nás je to jedna z největších výzev, kterým jsme kdy čelili. Proto země po celém světě podepsaly Pařížskou dohodu, která jim má pomoci účinněji proti změně klimatu bojovat, zavazuje je omezit globální oteplování a usiluje o sjednocení jejich klimatických opatření.
1: Posloucháte pořad Zvyšujeme laťku za lepší právní předpisy. V této epizodě se budeme věnovat Pařížské dohodě a řekneme si, co znamená, jak na jejím základě jedná Evropská unie a jak se zbytku světa daří držet krok.
0: Pařížská dohoda je právně závazná mezinárodní smlouva, která byla přijata v roce 2015 na konferenci OSN o změně klimatu. Jejím hlavním cílem je udržet nárůst globální teploty oproti hodnotám před průmyslovou revolucí výrazně pod hranicí 2 stupňů Celsia a v ideálním případě nepřekročit hodnotu 1,5 stupně Celsia. Se společným záměrem snížit emise skleníkových plynů se v rámci dohody spojují téměř všechny země světa. Každá země má své vlastní cíle, takzvané vnitrostátně stanovené příspěvky, které se od roku 2015 každých 5 let aktualizují. Součástí dohody jsou mechanismy pro transparentnost, podávání zpráv a financování opatření v oblasti klimatu. Od vyspělých zemí se navíc očekává, že budou s adaptací na klimatické změny a s kroky pro jejich zmírňování pomáhat těm rozvojovým.
1: Evropská unie Pařížskou dohodu ratifikovala v roce 2016 a učinila ji ústředním bodem své klimatické politiky. Aby byly splněny unijní závazky, zahájila Evropská komise v roce 2019 Zelenou dohodu pro Evropu. Jedná se o rozsáhlý plán, který má proměnit, jak se v Evropě žije, cestuje, jak se pěstují potraviny a jak se podniká. Soustředí se na politiky v oblasti energetiky, mobility, zemědělství a biologické rozmanitosti, které jsou všechny koncipovány tak, aby unijní hospodářství bylo udržitelné. V roce 2020 si Unie stanovila ambiciózní cíle a zavázala se do roku 2030 snížit emise skleníkových plynů alespoň o 55% oproti hodnotám z roku 1990. Konečným záměrem je dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality. Cíle stanovené v Zelené dohodě pro Evropu jsou od roku 2021 právně závazné. Tehdy byl přijat Evropský právní rámec pro klima, který zahrnuje i nástroje pro měření pokroku a odpovídající úpravu opatření. Tento právní předpis přetváří hospodářský model Unie tak, aby odpovídal cílům Pařížské dohody, a to od čisté energie až po oběhové hospodářství.
0: Evropský parlament má při utváření opatření v oblasti klimatu významnou roli. Právě parlament usiloval o to, aby byl cíl dosažení klimatické neutrality do roku 2050 právně závazný a europoslanci stále projednávají právní předpisy, které zajistí, aby Unie své závazky plnila. Parlament také inicioval program Spravedlivé transformace, aby podpořil pracovníky a regiony nejvíce postižené odklonem od fosilních paliv. V neposlední řadě se soustavně zasazuje o globální klimatickou spravedlnost. Zajišťuje, aby Evropa spravedlivým dílem přispívala k mezinárodnímu financování opatření v oblasti klimatu, a to zejména v rozvojových zemích.
1: Abychom porozuměli změně klimatu, je důležité vědět, kde se produkuje nejvíc emisí. Čína sice usiluje o uhlíkovou neutralitu do roku 2060, ale zůstává na špičce seznamu a je odpovědná za téměř třetinu celosvětových emisí. Ty jsou z velké části způsobené spalováním uhlí a rychlým růstem průmyslu. Na druhém místě jsou Spojené státy, které mají vysoké emise z dopravy, energetiky a průmyslu. Na třetí příčce je podle údajů z roku 2023 Indie a Evropská unie se umístila hned za ní. Ačkoliv Unie v posledních letech emise soustavně snižuje, je jako čtvrtý největší producent zodpovědná za přibližně 6% světových emisí. Mnoho rozvojových zemí má ambiciózní cíle, ale k jejich splnění potřebují finanční a technologickou podporu. Některé další země své klimatické plány neaktualizovaly, což vzbuzuje obavy, že se nám omezení nárůstu pod 1,5 stupně nepodaří udržet. Je zřejmé, že pokud se nezapojí všichni, není reálné dosáhnout takových výsledků, jaké předpokládá Pařížská dohoda. Riziko tohoto scénáře ještě stouplo v lednu 2025, když prezident Trump krátce po své druhé inauguraci již podruhé podepsal odstoupení Spojených států od dohody.
0: Pařížská dohoda nám poskytuje rámec, ale záleží na každé zemi a na každém z nás, jestli se nám ho podaří zrealizovat. Evropská unie a zejména Evropský parlament budou i nadále prosazovat spravedlivé a rázné kroky v oblasti klimatu. Klimatická krize totiž nezná hranice a ani my bychom se tedy neměli držet zpátky.
1: Tento pořad pro vás připravilo Europarl Radio, internetové rádio Evropského parlamentu.
2: Ieri ho ascoltato una radio fighissima.
3: Uè, davvero? Ma come si chiama?
2: 60023. No, aspetta, 6023. O forse era 6023.
3: Ah, ma ho capito, radio 6023.
2: Esatto.
3: Radio 6023. La radio sempre al tuo fianco.
2: Però ascoltaci, eh.
4: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare informati. Territorio, in pillole da Trento e Lode.
5: Promosso!
6: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te, che gravita all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Davide Boris e sono in compagnia della mia collega Chiara di Radio 6023.
7: È giusto dedicarsi in pieno agli esami, ma ogni tanto devi prenderti del tempo per te. Quindi perché non sfruttare i luoghi del Piemonte orientale così vicini a te da essere esplorati in giornata?
6: Nella Valle Cervo del Biellese potrai trovare il paese di Rosazza, il borgo più misterioso d'Italia con una storia ricca di esoterismo e magia con cui potrai passare un pomeriggio senza pensare agli esami.
7: Oppure potresti scegliere del trekking intensivo con le visite ai laghi dell'Alto Piemonte, come il Lago delle Fate di Macugnaga o il Lago di Mergozzo.
6: Preferisci un turismo più tranquillo e statico? Il Piemonte è terra di nocciole, tartufo e vino. Approfittane. La tua pausa deve essere sviluppata in giornata, magari. Quindi perché non approfittare anche della città di Torino, ricca di musei e di luoghi da visitare, con tour interessanti e moltissimi sconti per gli studenti.
7: Noi ci sentiamo di consigliarti musei e tour come...
6: Il Museo Egizio, il più grande e importante dopo quello del Cairo.
7: Il Museo del Cinema, per gli amanti dell'arte cinefila e della scenografia. Allestiscono anche moltissime mostre a tema.
6: Galleria d'arte moderna al Castello di Rivoli, per gli amanti dell'arte sotto un nuovo punto di vista.
7: Palazzo Madama, per concederti una visita dell'Italia reale.
6: Il tour della Torino esoterica, perché Torino è la capitale italiana della magia. Per la città sono organizzati infatti vari tour per andare alla scoperta di ogni segno di magia bianca e nera. E se non puoi partecipare, puoi anche provare a farlo da solo. Su internet troverai tutto ciò che ti serve.
7: Se invece vuoi fare le cose in grande, con un tempo più lungo, come per esempio nella pausa estiva o in quella invernale, approfittando anche delle vacanze di Natale o di Pasqua, puoi fare le valigie e partire. L'Europa è vasta e molte città sono a portata di studente.
6: Noi di Radio 6023 vorremmo consigliarti alcuni luoghi che tra l'altro sono città molto conosciute dagli universitari perché non sono nient'altro che delle mete per l'Erasmus, parola che non ti nuove di cui abbiamo parlato nei vari episodi di Studiare Informati. Una delle mete più gettonate, soprattutto con i primi caldi di aprile o la torrida estate, è la Spagna, da Barcellona a Malaga fino a Tenerife. A seconda della quantità di vento che vuoi avere, fanno pienamente al caso tuo, un turismo fatto di arte e spiagge.
7: Oppure volevi partire d'inverno e sfruttare il freddo pungente di Natale e di Capodanno. Che ne pensi della sempre innevata Monaco o della insolita Bucarest o perché no dell'artistica Praga?
6: E ancora più a nord potresti andare a incagliarti nei fiordi della Scandinavia e vedere l'aurora boreale e la notte lunga due mesi. Ma vestiti molto bene perché anche gli spaghetti congelano. E tra poco ritorniamo con un altro approfondimento dei nostri colleghi di UMG Web Radio, ma ora tempo alla short news.
7: Per gli amanti dell'Europa vi consigliamo ovviamente una bella visita al Parlamento Europeo di Strasburgo, di Bruxelles e degli edifici europei presenti in Lussemburgo.
6: Tre mesi dove potrai respirare la storia dell'Unione Europea e visitare i luoghi magici dove sono state scritte le leggi che governano la nostra Europa.

0: Film je svetovno premiero doživel na letošnjem filmskem festivalu v Cannesu v kategoriji Teden kritikov, kjer je prejel nagrado Fundacije GAN za distribucijo in nagrado Združenja francoskih pisateljev. Pet finalistov za nagrado Lux izbere žirija filmskih strokovnjakov iz vse Evrope, ki jo vsako leto imenujejo koordinatorji iz odbora Evropskega parlamenta za kulturo in izobraževanje. Nominirane filme, ki jih bo prevajalska služba Evropskega parlamenta podnaslovila v 24 uradnih jezikih Evropske unije, bodo predvajali v kinematografih po vsej uniji. Gledalci lahko filmom na posebnem spletnem mestu nagrade Lux podelijo od 1 do 5 zvezdic. Nagrado prejme film z najboljšo skupno oceno občinstva in poslancev parlamenta, pri čemer vsaka skupina prispeva polovico glasov. Zmagovalca bodo razglasili aprila na posebni slovesnosti v Evropskem parlamentu. Nagrada Lux v spredje postavlja filme z družbeno in politično tematiko. Namenjena je ozaveščanju o družbenih, političnih in kulturnih vprašanjih v Evropi. To je bil podcast Radija Europarl, spletnega radija Evropskega parlamenta.
1: Konrad Adenauer se považuje za jednu z nejvlivnějších postav v procesu budování sjednocené Evropy. Byl prvním kancléřem poválečného západního Německa, jak se tehdy běžně říkalo Spolkové republice Německo. Zásadně ovlivnil dějiny nejen své země, ale i celé Evropy. Jeho zkušenost s nacistickým režimem ho dovedla k přesvědčení, že trvalého míru lze dosáhnout jedině skrze jednotu. Přispěl k usmíření Německa s Francií. Tím se z obou zemí, do té doby odvěkých nepřátel, stali spojenci a vznikla půda pro evropskou integraci. Posloucháte speciální sérii podcastu Historie a fakta. Vyprávíme v ní příběhy mužů a žen, kteří vybudovali Evropu a definovali její identitu a hodnoty. Zakladatelů a zakladatelek Evropské unie.

0: Pojďme se na příběh tohoto architekta evropské integrace podívat zblízka. Světlo světa spatřil 5. ledna 1876 v Kolíně nad Rýnem. Narodil se do rodiny, která žila ve skromných poměrech, byla však protchnuta katolickou vírou a pracovitostí. Jeho politická kariéra odstartovala v okamžiku, kdy se oženil s Emou Vejerovou. Ta totiž pocházela z bohaté rodiny, která byla v Kolíně velmi vážená. 3 roky po svatbě se Adenauer stal nepostradatelným pomocníkem strýce své ženy, kolínského primátora Maxe Wallrafa. Jeho kariérní úspěchy však zastínily tragické události v osobním životě. Manželka Emma zemřela v roce 1916 a zůstaly po ní 3 děti. Sám byl poté vážně zraněn při dopravní nehodě a musel strávit několik měsíců v nemocnici. Navzdory ranám osudu jeho politický vzestup pokračoval. Poté, co se v roce 1917 primátor Wallraf přesunul jako nově jmenovaný ministr vnitra do Berlína, byl Adenauer jednomyslně zvolen jeho nástupcem. Stal se tak nejmladším primátorem v Prusku, které zaujímalo větší část tehdejšího Německa. V roce 1919 se znovu oženil a vzal si Auguste Cincerovou. Narodilo se jim 5 dětí, z nichž jedno zemřelo pár dní po porodu. Adenauer se stal jedním z nejvýraznějších předních politiků v Německu. Kvůli svým republikánským ideálům a federalistickým a křesťanským hodnotám se však stal neoblíbeným u těch, kteří se stavili proti Výmarské republice, jak se režim v Německu před nástupem Hitlera nazýval. Jeho odpůrci se rekrutovali z širokého spektra, sahajícího od komunistů až po nacisty. Když se v roce 1933 dostal k moci Hitler, odmítl Adenauer požadavek nacistů na vyzdobení svého města hákovými kříži. Kvůli tomu byl okamžitě odvolán z funkce primátora a z města vypovězen. V srpnu 1944 ho zatkli nacisté. Podařilo se mu sice utéct, ale v září ho znovu dopadlo gestapo a uvěznili ho v Brauweileru. Jednalo se o nechvalně proslulou věznici nedaleko Kolína. Tady drželi a mučili řadu politických vězňů. Po neúspěšném atentátu na Hitlera v červenci 1944 nacisté Adenauera obvinili z nepřátelství vůči říši. Z Brauweileru ho však v listopadu téhož roku propustili. Po skončení války našeho hrdinu postihla další osobní tragédie. Jeho druhá žena zemřela v březnu 1948. V politické aréně se mu ale začalo opět dařit. V září 1948 byl zvolen předsedou parlamentní rady, což byla instituce pověřená vypracováním nové ústavy Spolkové republiky Německo, takzvaného základního zákona. Své úsilí vložil do utváření Křesťanské demokratické unie, známé pod zkratkou CDU. Pod křídly této strany se měli sjednotit všichni Němci z řad protestantů a katolíků. V roce 1949 se Adenauer stal prvním kancléřem Spolkové republiky Německo. Tehdy mu bylo již 73 let a byl nejstarším kancléřem v německých dějinách. Navzdory pokročilému věku ale zůstal ve funkci plných 14 let. V tomto období se plně soustředil na to, aby se z Německa stala stabilní demokracie a hrůzy z doby nacismu se tak již nemohly opakovat. Pod vedením kancléře Adenauera našlo západní Německo společnou řeč se svými sousedy a stalo se členem takových organizací, jako je Rada Evropy, NATO nebo Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci. Energicky se také zasazoval o vytvoření Evropského společenství uhlí a oceli. To se zrodilo 9. května 1950 vyhlášením Schumanovy deklarace. Stál i za smlouvou o založení Evropského hospodářského společenství, podepsanou v roce 1957. Přínosy těchto ujednání zdůraznil v projevu, který v červnu 1966 přednesl před širokým publikem ve francouzských Métách.
1: Pokud se nám podaří vybudovat takovou organizaci, díky níž budou Francouzi moci sledovat, co se děje při výrobě oceli a těžbě uhlí v Německu, a pokud naopak Němci budou moci vidět, co dělají ve Francii, pak bude tato oboustranná kontrola tím nejlepším nástrojem, jak vést politiku založenou na důvěře.
0: Parketou Konráda Adenauera byla ovšem zahraniční politika. Vycházel ze své zkušenosti z druhé světové války a proto byl pevně přesvědčen o tom, že jediná cesta k trvalému míru a stabilitě v Evropě vede přes jednotu. V roce 1963 Francie a Německo podepsali Elizejskou smlouvu, známou také jako smlouva o přátelství. Po takřka 100 letech vzájemné nevraživosti to byl významný milník vedoucí k usmíření obou zemí. V této smlouvě se odrážela Adenauerova politická strategie a vize toho, jakou roli mělo Německo v Evropě. Adenauer prosazoval jednotu Evropy s vervou a byl jedním z hlavních protagonistů francouzsko-německého sblížení. Jeho vlastní země se naproti tomu v poválečném období potýkala s vnitřními rozpory. Co hůř, v roce 1961 byla vztyčena berlínská zeď. A to jen pár týdnů před volbami do Bundestagu, tehdejšího západoněmeckého parlamentu. Politické okolnosti, které stavbu zdi doprovázely, mu ale nezabránily v tom, aby v čele koalice CDU-CSU spolu se stranou FDP tyto volby vyhrál již po čtvrté v řadě. Odsloužil si polovinu svého mandátu a jak bylo předem sjednáno, z funkce v roce 1963 odstoupil. O 3 roky později, ve věku 90 let, také opustil funkci předsedy své domovské strany CDU. Tím se jeho politická kariéra završila. Konrad Adenauer, kterému se německy přezdívalo Der Alte, neboli Starouš, z tohoto světa odešel 19. dubna 1967. Bylo mu 91 let. Po celém světě se mu dostalo uznání jako politikovi, kterému Němci vděčí za svobodu, prosperitu a bezpečí. Neméně výrazně rovněž ovlivnil utváření Evropy, jak ji známe dnes. Walter Hallstein, první předseda Evropského hospodářského společenství, Adenauerův odkaz pro Evropu shrnul takto.
1: V každé politice je tolik síly, kolik je v ní naděje. A v evropské politice je naděje velmi mnoho. Za to vděčíme hlavně tomuto muži. A proto se skláníme před jeho myšlenkovým a politickým odkazem.
0: Tento podcast vám přináší Europarl Radio, internetové rádio Evropského parlamentu.
2: Mūsų kasdienėme gyvenime bankams tenka gyvybiškai svarbus vaidmuo. Jiems patikime savo pinigus, imame iš jų paskolas, kai norime nusipirkti butą ar namą ir naudojamės jais pervesdami pinigus visame pasaulyje. Ir lygiai taip pat, kaip mes patikime savo bankams valdyti mūsų pinigus, Europos Sąjunga pasikliauja savo bankais, vykdydama pagrindines užduotis ir siekdama savo tikslų.

0: uchovávání a prezentaci archivních filmů. Často poskytuje podporu filmovým festivalům, ku příkladu nesoutěžní letní filmové škole, pořádané každoročně v Uherském Hradišti. Obecně se zaměřuje na projekty s evropským rozměrem a snaží se rozvíjet mezinárodní spolupráci, mobilitu a rozšíření na zahraniční trhy. Program navíc dává důraz na užívání nových technologií a na iniciativy, které by chtěly udělat z evropského audiovizuálního průmyslu ekologicky přívětivější prostředí. Jestliže studujete film, vytváříte videohry nebo píšete vlastní scénáře, může vašim příběhům pomoci nalézt spousty diváků ze všech částí Evropy.
1: Složka média dále rozděluje své granty mezi čtyři klastry. Obsah, podnikání, publikum a harmonizace audiovizuální politiky. Obsahový klastr napomáhá mezinárodní spolupráci mezi producenty a tvůrci různorodého obsahu. Kromě toho přispívá k inovaci podnikatelských modelů, technologií a obsahu samotného. Podporuje koprodukce a vývoj spousty rozmanitých projektů, od televizní tvorby přes internetový obsah až po videohry nebo imerze. Podnikatelský klastr se zaměřuje na inovace v oblasti biznisu, pomoc mladým talentům a na růst evropského audiovizuálního průmyslu. Iniciativy zahrnuté pod tímto klastrem hodlají posílit vzdělávání a sdílení zkušeností, aby se odvětví dařilo nehledě na národní hranice. Každý rok se pod jeho záštitou přes 2400 profesionálů učí rozvíjet své mentorské, digitální i ekologické dovednosti. Více než 300 jejich audiovizuálních děl pak pomáhá distribuovat i za hranice jejich domovských států.
0: Klaster Publika se soustředí na neotřelé způsoby, jak zaujmout nové, především mladé diváky. Během koronavirové krize se spousta lidí otočila zády ke kinům a přešla na digitální platformy. Klaster Publika proto pomáhá audiovizuálnímu průmyslu využít příležitostí, které digitální svět nabízí. Snaží se návštěvníky kin i diváky napříč platformami přilákat a přizpůsobit se jejich sledovacím návykům. V klastru najdete iniciativy jako filmové vzdělávání, titulkování kulturního obsahu a organizaci Síť evropských kin. Poslední klastr, harmonizace audiovizuální politiky, se zasluhuje o sjednocení politiky a lepší informovanost napříč všemi státy Evropské unie. Pořádá proto pravidelné diskuze, provádí analýzy audiovizuálního ekosystému a trendů na trhu, organizuje konzultace i práce v terénu.
1: Druhá složka kultura pokrývá ostatní kulturní a kreativní odvětví. Zaštiťuje hudbu, literaturu, architekturu, kulturní turistiku, herectví, zpěv a výtvarnou tvorbu. Zkrátka nabízí financování projektům, na kterých se podílí více států. Pokud třeba studujete divadlo v Praze, ale rádi byste sdíleli pódium s kolegy z Berlína nebo z Vídně, tato složka kreativní Evropy je tu přesně pro vás. Složka kultury organizuje všemožné akce, které vyzdvihují dovednosti a kreativitu. Třeba prostřednictvím cen za literaturu, hudbu, architekturu a další odvětví.
0: Skvělým bonusem je i fakt, že podporuje programy mobility. Může vám pomoci vyrazit za prací do zahraničí, rozšířit si obzory, oslovit nové diváky a učit se od ostatních. Spřízněný program Kultura hýbe Evropou vám k tomu nabízí vše potřebné. Poskytuje totiž cestovní granty umělcům a kulturním profesionálům ze všech 40 zemí, které se do kreativní Evropy zapojují. Představte si něco jako kulturní Erasmus. Cestování, ubytování a nové, unikátní možnosti spolupráce. Tohle nám o příležitostech, které Kultura hýbe Evropou nabízí, pověděla Katie Loryová, vedoucí irské kanceláře Kreativní Evropy.
2: Pokud chcete své umělecké dovednosti nebo svou organizaci rozvíjet na mezinárodní evropské úrovni, Kreativní Evropa je pro vás ideálním nástrojem, jak navázat partnerství a vyzkoušet si jiné modely. Někteří lidé si udělají jen krátkou návštěvu, jiní zůstanou déle. Všechno je velmi flexibilní a zároveň bezpečné. Jestli si chcete rozšířit profesní obzory, náš program může být skvělým prvním krokem.
3: This can be a good starting point.

0: Třetí část programu tvoří mezioborová složka. Točí se okolo inovací, spolupráce napříč obory a adaptace na digitální éru. Iniciativy jako Creative Innovation Labs mají pomáhat kulturnímu a kreativnímu odvětví poradit si se společnými problémy a hledat pro ně neotřelá řešení. Financuje projekty, ve kterých se mísí kreativita, technologie a různé stránky umění. Pokud ve svém projektu mixujete divadlo s virtuální realitou, vylepšujete svou hudbu umělou inteligencí nebo kombinujete videohry a literaturu, podporu pro svůj projekt najdete právě tady.
1: Jak se můžete zapojit vy? Ať už jste student, začínající tvůrce nebo profesionální umělec, můžete na to jít třemi způsoby. Za prvé, zůstaňte v obraze a odpovídejte na grantové výzvy. Vzdělávací organizace Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu výzvy k předkládání vlastních projektů publikuje pravidelně. Přihlásit se mohou jednotlivci, skupiny i celé organizace a na webových stránkách agentury najdete všechny informace o tom, kdy se vám naskytne další příležitost své nápady realizovat. Za druhé, kontaktujte nás. Požádejte o pomoc pobočku Kreativní Evropy ve své zemi. Může vám lépe vysvětlit kritéria, pomoci vám sepsat žádost a dát vám kontakt na potenciální partnery z celé Evropy.
0: A za třetí, nebojte se snít. Kreativní Evropa podporuje nápady, které nelze jen tak zaškatulkovat. Pokud je vaše dílo netradiční, boří hranice nebo spojuje komunity, jste na správném místě. Když jsme se zeptali ředitelky oddělení Kreativní Evropy v Evropské komisi Judith Pitkokové, jak program přispěl neziskové organizaci Fedora k jejich snaze budovat lepší budoucnost, řekla nám.
2: Promluvili jsme si o hlavním poslání programu a já jim vysvětlila, že se snažíme uchovat naše kulturní dědictví. Přesně to taky děláme. Zároveň ale vytváříme i naši budoucnost. Kulturu máme všichni v genech a dívat se na naše dědictví novým úhlem pohledu nebo mu dát nový význam, to je pro nadcházející generaci nesmírně důležité.
1: Kreativní Evropa není jen o penězích. Posílá totiž jasnou zprávu. Na kultuře záleží, váš hlas má hodnotu a Evropa se nebojí do kreativity investovat. Snažíme se podporovat talent, chránit kulturní rozmanitost a pomáhat kreativním nápadům na svět bez ohledu na státní hranice. Pokud vám tedy doma v šuplíku, v počítači nebo třeba jen v hlavě leží nějaké mistrovské dílo, vězte, že jste součástí velké umělecké komunity evropských rozměrů. Evropská unie je připravená vám podat pomocnou ruku. Pro více informací navštivte oficiální stránky Kreativní Evropy nebo její lokální kancelář. Vaše příležitost je na dosah ruky.
0: Tento podcast vám přináší Europarl Radio. Internetové rádio Evropského parlamentu.
3: V 2005 roku obchodziliśmy 60. rocznicę wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła wówczas rezolucję, w której ogłosiła 27 stycznia Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Słowo Holokaust pochodzi z greki i oznacza ofiarę całopalną. To też prześladowania i zagłada 6 milionów europejskich Żydów, których dopuścili się naziści i ich kolaboranci. Wysłuchaj tego podcastu i dowiedz się więcej o tym, co działo się w Europie podczas II wojny światowej i po niej. Na długo przed dojściem nazistów do władzy, antysemityzm był jednym z najważniejszych założeń ich ideologii. Holokaust rozpoczął się jednak dopiero w styczniu 1933 roku, kiedy Adolf Hitler i partia nazistowska przejęli władzę w Niemczech. Naziści zaczęli realizować wtedy politykę represji wobec Żydów. Odbierali im majątki, prawa i obywatelstwo. podczas tzw. Nocy Kryształowej z 9 na 10 listopada 1938 roku straciło życie 91 Żydów. W wyniku pogromu spłonęło też 1400 synagog, a 30 tysięcy osób aresztowano i przewieziono do obozów koncentracyjnych. Niecały rok później wybuchła II wojna światowa. Nazistowskie Niemcy przy pomocy swoich sojuszników i kolaborantów wymordowały wówczas prawie 2/3 europejskich Żydów. Tracili oni życie z powodu nieludzkich warunków życia, brutalnego traktowania i masowych egzekucji. Ginęli też w komorach gazowych oraz w obozach koncentracyjnych, czyli w specjalnie zaprojektowanych ośrodkach zagłady. Zamordowano 6 milionów Żydów.